0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Žáci se v kině nad sklepí zapojí do talk show Otříděný odpad. Slavnostně se otevře zrekonstruovaná zahrada panského domu. A Zlín doma nestačil na teplice a zůstává poslední.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž připravuje pro žáky a studenty místních škol netradiční program zaměřený na tříděný odpad. Ve dnech 24. a 25. září se v kině nad sklepy uskuteční talk show, tak trochu jiná talk show aneb co bys měl vědět o třídění odpadu. Určený je především žákům 5., 8. a 9. tříd základních škol. Zábavnou a interaktivní formou jim má přiblížit, jak odpad vzniká, jak mu předcházet a proč je důležité správné třídění. Hodinovou talk show povede moderátor Rádia Evropy 2 Ondřej Urban. Součástí budou rozhovory, videa, vědomostní kvíz i soutěž o ceny. Cílem je dětem ukázat, že třídění odpadu nemusí být jen povinnost, ale může být i zajímavé a zábavné téma.
0: Uherskohradišťko.
1: V Uherském Brodě se připravuje slavnostní otevření zrekonstruované zahrady panského domu. Uskuteční se v pátek 18. září od 16 hodin. Návštěvníky čeká bohatý kulturní program. Už o 15:30 odpoledne bude připravena prezentace archeologického výzkumu zahrady panského domu v knihovně Františka Kožíka. V 16 hodin pak začne samotné slavnostní otevření, včetně přestřižení pásky. Program doplní vystoupení místních folklorních souborů a koncert skupiny Mudrlanti. Zahrada panského domu tak po rekonstrukci znovu ožije a veřejnosti se představí v nové podobě.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích skončily rozsáhlejší opravy dvou frekventovaných ulic v blízkosti železničního nádraží, ulice doktora Edvarda Beneše a Havlíčkovy ulice. Obě komunikace mají nový asfaltový povrch a jsou bez omezení průjezdné. Do běžného režimu se vrátila také městská hromadná doprava. V ulici doktora Edvarda Beneše byl kromě nového asfaltového povrchu opraven také prostor autobusové zastávky, který byl před rekonstrukcí výrazně poškozený. Následně se práce přesunuly do Havlíčkovy ulice, kde byla ofrézována původní vrstva a položen nový asfalt. Opravené komunikace mají zároveň lépe zvládnout zvýšenou dopravní zátěž, která se očekává v souvislosti s budoucí modernizací železniční trati.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v nedělním utkání 7. kola šance ligy doma s Teplicemi 1-3. Zlín sice dokázal snížit, ale hosté si vítězství pohlídali a odvezli si všechny 3 body. Zlín tak po 7 kolech zůstává bez jediného bodu na posledním 16. místě tabulky. Teplice naopak po vítězství posílili svou pozici v horní polovině soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
4: Oh, baby, we'll be old. So baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

Disco. And it ain't no country club either.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat s produkty CBD na Zacharu má zmizet. Hlavní vjezd do nemocnice v Uherském Hradišti je znovu otevřený. A Slovácko remizovalo s Pardubicemi a stále čeká na první výhru.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Automat s produkty označenými jako CBD terapie v Albertově ulici na kroměřížském sídlišti Zachar má zmizet. Majitel pozemku totiž provozovateli vypověděl smlouvu poté, co zjistil, jaký sortiment automat nabízí. Na problém upozornil živnostenský úřad. Automat totiž není označený provozovatelem a zároveň u něj není možné spolehlivě ověřit věk kupujících. Stojí navíc jen asi 200 metrů od základní školy. Město Kroměříž proti podobným automatům dlouhodobě vystupuje. Podle posledních informací by měl být automat z pozemku odstraněn co nejdříve. Pokud by se tak nestalo, živnostenský úřad chce případ předat k dalšímu prověření.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Hlavní vjezd do areálu Uherskohradišťské nemocnice je po rekonstrukci znovu otevřený. Řidiče zároveň čeká nový parkovací systém, který automaticky načítá registrační značky vozidel a má usnadnit vjezd i výjezd z areálu. Při příjezdu k závoře systém načte registrační značku. Řidič si následně stisknutím tlačítka vyzvedne parkovací lístek, který je potřeba uschovat pro celou dobu návštěvy. Při výjezdu se značka načte znovu a po zaplacení parkovného se závora automaticky otevře. Parkovné je možné zaplatit na 4 pokladnách, a to v hotovosti, kartou nebo prostřednictvím mobilního telefonu. Držitelé průkazu ZTP parkovné neplatí. Při výjezdu ale musí průkaz předložit pracovníkovi vrátnice. Bezplatný výjezd mohou stejně jako dosud využít také pacienti na základě parkovacích lístků vydaného v příslušné ambulanci nebo oddělení. Nový systém se netýká motocyklů. Jejich řidiči při příjezdu i odjezdu kontaktují pracovníka vrátnice a za parkování neplatí. Upravený hlavní výjezd má nyní přispět k plynulejšímu a bezpečnějšímu provozu v areálu nemocnice.
0: Zlínsko.
1: Na Štěrkovišti v Otrokovicích začíná stavba nových veřejných toalet. Ty mají návštěvníkům sloužit po celý rok a nahradit tak dosavadní sezónní sociální zázemí. Nové zařízení nabídne 4 bezbariérové kabiny v odolném provedení z nerezu. Součástí bude také samostatná bezbariérová toaleta s přebalovacím pultem. V hlavní sezóně budou toalety součástí služeb poskytovaných návštěvníkům v rámci vstupu do areálu. Mimo sezónu, kdy se vstupné nevybírá, budou jejich využití spoplatněné. Platit bude možné bezhotovostně kartou, takže návštěvníci nebudou potřebovat hotovost. Nové sociální zázemí je další z investic, kterými Otrokovice postupně upravují rekreační oblast Štěrkoviště. Cílem je vytvořit příjemnější podmínky pro trávení volného času a podpořit celoroční využití této oblíbené lokality.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka ani v 7. kole šance ligy nedosáhli na první vítězství v sezóně. V sobotním domácím utkání s Pardubicemi remizovali bez branek 0-0. Slovácko tak zůstává v tabulce na 14. místě, zatímco Pardubicím patří 15. příčka. Oba týmy stále čekají na první tříbodový zisk v této sezóně. Trenér Jan Jelínek po zápase ocenil především obranou hru svého týmu. Zároveň ale přiznal, že mužstvo potřebuje zlepšit zakončení a větší kvalitu v poslední třetině hřiště. Pro Slovácko šlo zároveň o 6. ligový zápas v řadě proti Pardubicím, ve kterém neprohrálo.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Žáci se v kině Nad Sklepy zapojí do talk show o tříděný odpad. Slavnostně se otevře zrekonstruovaná zahrada panského domu. A Zlín doma nestačil na teplice a zůstává poslední.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž připravuje pro žáky a studenty místních škol netradiční program zaměřený na tříděný odpad. Ve dnech 24. a 25. září se v kině Nad Sklepy uskuteční talk show, tak trochu jiná talk show aneb co bys měl vědět o třídění odpadu. Určený je především žákům 5., 8. a 9. tříd základních škol. Zábavnou a interaktivní formou jim má přiblížit, jak odpad vzniká, jak mu předcházet a proč je důležité správné třídění. Hodinovou talk show povede moderátor Rádia Evropy 2 Ondřej Urban. Součástí budou rozhovory, videa, vědomostní kvíz i soutěž o ceny. Cílem je dětem ukázat, že třídění odpadu nemusí být jen povinnost, ale může být i zajímavé a zábavné téma.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Brodě se připravuje slavnostní otevření zrekonstruované zahrady panského domu. Uskuteční se v pátek 18. září od 16 hodin. Návštěvníky čeká bohatý kulturní program. Už o 15:30 odpoledne bude připravena prezentace archeologického výzkumu zahrady panského domu v knihovně Františka Kožíka. V 16 hodin pak začne samotné slavnostní otevření, včetně přestřižení pásky. Program doplní vystoupení místních folklorních souborů a koncert skupiny Mudrlanti. Zahrada panského domu tak po rekonstrukci znovu ožije a veřejnosti se představí v nové podobě.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích skončily rozsáhlejší opravy dvou frekventovaných ulic v blízkosti železničního nádraží, ulice doktora Edvarda Beneše a Havlíčkovy ulice. Obě komunikace mají nový asfaltový povrch a jsou bez omezení průjezdné. Do běžného režimu se vrátila také městská hromadná doprava. V ulici doktora Edvarda Beneše byl kromě nového asfaltového povrchu opraven také prostor autobusové zastávky, který byl před rekonstrukcí výrazně poškozený. Následně se práce přesunuly do Havlíčkovy ulice, kde byla ofrézována původní vrstva a položen nový asfalt. Opravené komunikace mají zároveň lépe zvládnout zvýšenou dopravní zátěž, která se očekává v souvislosti s budoucí modernizací železniční trati.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v nedělním utkání 7. kola šance ligy doma s Teplicemi 1-3. Zlín sice dokázal snížit, ale hosté si vítězství pohlídali a odvezli si všechny 3 body. Zlín tak po 7 kolech zůstává bez jediného bodu na posledním 16. místě tabulky. Teplice naopak po vítězství posílili svou pozici v horní polovině soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme na vlnách Rádia Kroměříž 8. září dneska. Máme krásný den, přijeme, uvařte si kavčo, máme úterý v poklidu. Co se týče dnešního dne, tak nemusíte se vůbec nikam jakoby hnát, není nic potřeba. To se krásně poslouchá, co? Korča teď pro někoho, kdo sedí v autě a musí za každou cenu být někde na poslední chvíli, stává se nám to každý. Tak každopádně s rozumem, s Rádiem Kroměříž budeme rádi. No, dneska má 8.9. svátek Mariana, tak přejeme všechno nejlepší. A posíláme super muziku nejenom Mariankám, ale všem dnešní den. Ať tedy ho strávíte v pohodě a pokud možno tedy s námi, no, budeme rádi.
2: I na Hradišťsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na informace, zajímavosti. Možná teď koukáte na hodinky, přemýšlíte nad tím, kolik je, a můžu teda říct osobně, čas je takový jako relativní. Jo? Svět totiž možná skončí s přestupnými sekundami a jednou přejde na přestupnou hodinu. Přestupná sekunda se od 70. let občas přidává, aby atomový čas zůstal sladěný s nepravidelnou rotací Země. Jenže počítačovým systémům umí způsobovat problémy a teď se poprvé reálně řeší i možnost záporné přestupové sekundy, což je jako zajímavý, jak můžeme jít třeba i do mínusu v tomto případě. Každopádně v říjnu se bude hlasovat o jejím dřívějším zrušení a do budoucna se diskutuje o korekci rovnou o celou hodinu, takže se zruší sekunda, ale přidá se rovnou hoďka, která by ale připadala v úvahu až za stovky nebo tisíce let. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne, možná se toho ani nedožijem, takže to ani neřešme. Dejme si kafčo, poslouchejme Rádio Kroměříž a přeju krásný den.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovce.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat s produkty CBD na Zacharu má zmizet. Hlavní vjezd do nemocnice v Uherském Hradišti je znovu otevřený. A Slovácko remizovalo s Pardubicemi a stále čeká na první výhru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Automat s produkty označenými jako CBD terapy v Albertově ulici na kroměřížském sídlišti Zachar má zmizet. Majitel pozemku totiž provozovateli vypověděl smlouvu poté, co zjistil, jaký sortiment automat nabízí. Na problém upozornil živnostenský úřad. Automat totiž není označený provozovatelem a zároveň u něj není možné spolehlivě ověřit věk kupujících. Stojí navíc jen asi 200 metrů od základní školy. Město Kroměříž proti podobným automatům dlouhodobě vystupuje. Podle posledních informací by měl být automat z pozemku odstraněn co nejdříve. Pokud by se tak nestalo, živnostenský úřad chce případ předat k dalšímu prověření.
0: Uherskohradišťsko.
1: Hlavní vjezd do areálu Uherskohradišťské nemocnice je po rekonstrukci znovu otevřený. Řidiče zároveň čeká nový parkovací systém, který automaticky načítá registrační značky vozidel a má usnadnit vjezd i výjezd z areálu. Při příjezdu k závoře systém načte registrační značku. Řidič si následně stisknutím tlačítka vyzvedne parkovací lístek, který je potřeba uschovat pro celou dobu návštěvy. Při výjezdu se značka načte znovu a po zaplacení parkovného se závora automaticky otevře. Parkovné je možné zaplatit na 4 pokladnách, a to v hotovosti, kartou nebo prostřednictvím mobilního telefonu. Držitelé průkazu ZTP parkovné neplatí. Při výjezdu ale musí průkaz předložit pracovníkovi vrátnice. Bezplatný výjezd mohou stejně jako dosud využít také pacienti na základě parkovacích lístků vydaného v příslušné ambulanci nebo oddělení. Nový systém se netýká motocyklů. Jejich řidiči při příjezdu i odjezdu kontaktují pracovníka vrátnice a za parkování neplatí. Upravený hlavní výjezd má nyní přispět k plynulejšímu a bezpečnějšímu provozu v areálu nemocnice.
0: Zlínsko.
1: Na Štěrkovišti v Otrokovicích začíná stavba nových veřejných toalet. Ty mají návštěvníkům sloužit po celý rok a nahradit tak dosavadní sezónní sociální zázemí. Nové zařízení nabídne 4 bezbariérové kabiny v odolném provedení z nerezu. Součástí bude také samostatná bezbariérová toaleta s přebalovacím pultem. V hlavní sezóně budou toalety součástí služeb poskytovaných návštěvníkům v rámci vstupu do areálu. Mimo sezónu, kdy se vstupné nevybírá, budou jejich využití spoplatněné. Platit bude možné bezhotovostně kartou, takže návštěvníci nebudou potřebovat hotovost. Nové sociální zázemí je další z investic, kterými Otrokovice postupně upravují rekreační oblast Štěrkoviště. Cílem je vytvořit příjemnější podmínky pro trávení volného času a podpořit celoroční využití této oblíbené lokality.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka ani v 7. kole šance ligy nedosáhli na první vítězství v sezóně. V sobotním domácím utkání s Pardubicemi remizovali bez branek 0-0. Slovácko tak zůstává v tabulce na 14. místě, zatímco Pardubicím patří 15. příčka. Oba týmy stále čekají na první tříbodový zisk v této sezóně. Trenér Jan Jelínek po zápase ocenil především obranou hru svého týmu. Zároveň ale přiznal, že mužstvo potřebuje zlepšit zakončení a větší kvalitu v poslední třetině hřiště. Pro Slovácko šlo zároveň o 6. ligový zápas v řadě proti Pardubicím, ve kterém neprohrálo.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Utíká vám den, tak šup z postele ven. Raní

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat s produkty CBD na Zacharu má zmizet. Hlavní vjezd do nemocnice v Uherském Hradišti je znovu otevřený. A Slovácko remizovalo s Pardubicemi a stále čeká na první výhru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Automat s produkty označenými jako CBD terapy v Albertově ulici na kroměřížském sídlišti Zachar má zmizet. Majitel pozemku totiž provozovateli vypověděl smlouvu poté, co zjistil, jaký sortiment automat nabízí. Na problém upozornil živnostenský úřad. Automat totiž není označený provozovatelem a zároveň u něj není možné spolehlivě ověřit věk kupujících. Stojí navíc jen asi 200 metrů od základní školy. Město Kroměříž proti podobným automatům dlouhodobě vystupuje. Podle posledních informací by měl být automat z pozemku odstraněn co nejdříve. Pokud by se tak nestalo, živnostenský úřad chce případ předat k dalšímu prověření.
0: Uherskohradišťsko.
1: Hlavní vjezd do areálu Uherskohradišťské nemocnice je po rekonstrukci znovu otevřený. Řidiče zároveň čeká nový parkovací systém, který automaticky načítá registrační značky vozidel a má usnadnit vjezd i výjezd z areálu. Při příjezdu k závoře systém načte registrační značku. Řidič si následně stisknutím tlačítka vyzvedne parkovací lístek, který je potřeba uschovat pro celou dobu návštěvy. Při výjezdu se značka načte znovu a po zaplacení parkovného se závora automaticky otevře. Parkovné je možné zaplatit na 4 pokladnách, a to v hotovosti, kartou nebo prostřednictvím mobilního telefonu. Držitelé průkazu ZTP parkovné neplatí. Při výjezdu ale musí průkaz předložit pracovníkovi vrátnice. Bezplatný výjezd mohou stejně jako dosud využít také pacienti na základě parkovacích lístků vydaného v příslušné ambulanci nebo oddělení. Nový systém se netýká motocyklů. Jejich řidiči při příjezdu i odjezdu kontaktují pracovníka vrátnice a za parkování neplatí. Upravený hlavní výjezd má nyní přispět k plynulejšímu a bezpečnějšímu provozu v areálu nemocnice.
0: Zlínsko.
1: Na Štěrkovišti v Otrokovicích začíná stavba nových veřejných toalet. Ty mají návštěvníkům sloužit po celý rok a nahradit tak dosavadní sezónní sociální zázemí. Nové zařízení nabídne 4 bezbariérové kabiny v odolném provedení z nerezu. Součástí bude také samostatná bezbariérová toaleta s přebalovacím pultem. V hlavní sezóně budou toalety součástí služeb poskytovaných návštěvníkům v rámci vstupu do areálu. Mimo sezónu, kdy se vstupné nevybírá, budou jejich využití spoplatněné. Platit bude možné bezhotovostně kartou, takže návštěvníci nebudou potřebovat hotovost. Nové sociální zázemí je další z investic, kterými Otrokovice postupně upravují rekreační oblast Štěrkoviště. Cílem je vytvořit příjemnější podmínky pro trávení volného času a podpořit celoroční využití této oblíbené lokality.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka ani v 7. kole šance ligy nedosáhli na první vítězství v sezóně. V sobotním domácím utkání s Pardubicemi remizovali bez branek 0-0. Slovácko tak zůstává v tabulce na 14. místě, zatímco Pardubicím patří 15. příčka. Oba týmy stále čekají na první tříbodový zisk v této sezóně. Trenér Jan Jelínek po zápase ocenil především obranou hru svého týmu. Zároveň ale přiznal, že mužstvo potřebuje zlepšit zakončení a větší kvalitu v poslední třetině hřiště. Pro Slovácko šlo zároveň o 6. ligový zápas v řadě proti Pardubicím, ve kterém neprohrálo.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Kdo by neměl rád romantiku? Nad Zlínem vzniká nová vyhlídka, a to ve svahu nad památníkem Tomáše Bati. Vzniknou tady vyhlídkové zastavení, které budou součástí stezky Jeden život a propojí Baťovu vilu, památník a lesní hřbitov. Návštěvníci odtud uvidí nejen dnešní Zlín, ale díky prostorovému modelu a panoramatům také podobu města z let 1876 a 1932. Hotovo má být letos na podzim, takže až bude chuť na procházku a trochu výhledu nad Zlínem, tak přibude další moc pěkné místo, kam se vydat. Kdo se rád třeba na chvíličku zastaví a koukne, posedí, podívá se na město zase trošičku jinak. Já myslím, že to bude super krásný, takový romantický podzim. Tak jo, buďte s námi na Rádio Kroměříž, krásný den přejeme.
2: Rádio Kroměříž a megahity 90. let.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový poslech rádia Kroměříž přejeme. Možná máte doma pejska, kočičku, já nevím koho všeho a asi tak nějak jako všichni víme, že ty zvířata umí komunikovat různými způsoby. No ale psi možná reagují i na obyčejné mrknutí svého člověka. To je novinka. V experimentu s 35 psy vědci zjistili, že zvířata mrkala častěji, když na videu mrkal jejich majitel. Můžete to zkusit dneska, jak přijdete domů, tak si můžete zahrát mrknout. Každopádně u neznámých lidí se stejný efekt neprojevil. Znamená to, že nám pes každým mrknutím něco tajně sděluje, ale výzkum ukazuje, jak citlivě dokáže reagovat i na velmi nenápadný signál člověka, když ho zkrátka dobře zná. Takže dnešní úkol je, přijdu domů, začnu mrkat na psa nebo na kočku. O kočkách je to docela známý, bych řekla, jakože ty tím pomalým mrkáním mezi sebou komunikují u psa. Nevím, ale každopádně, pokud to máte doma, můžete to dneska vyzkoušet. Tak jo, super muziku si k tomu pusťte na rádiu Kroměříž, krásný den.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Přinášíme svět techniky na rádiu Kroměříž. Nové studie se zahraničí ukazují, že krátký detox od sociálních sítí, a to kde kdo asi neslyší rád, může výrazně zlepšit psychickou pohodu mladých lidí. Výzkum sledoval mladé dospělé, kteří běžně používali největší sociální platformy a po týdnu bez nich část z nich zaznamenala pokles depresí, úzkosti i problémů se spánkem. Odborníci zároveň upozorňují, že během odpojení může vzrůst pocit osamělosti kvůli omezení online kontaktu. Výsledky naznačují, že omezení digitálního světa může mít rychlý efekt, ale závěry je potřeba ověřit na širší populaci. No jo, ona sice technika hýbe světem, ale bohužel i s tou naší psychikou. Tak zkuste se neodpojovat od rádia Kroměříž, ale radši třeba od těch Facebooků, to bude lepší. Super den vám přejem.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Městská slavnost v Kroměříži nabídne hudbu, gastrofestival i večerní program. Město Uherský Brod oslaví Den evropského dědictví a Boršice nadále vedou šestou ligu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se v polovině září rozzáří. Od pátku 18. do neděle 20. září se ve městě uskuteční městská slavnost Kroměříž září. Program nebude soustředěn jen na velkém náměstí, ale nabídne několik míst v historickém centru. Součástí slavnosti bude také gastronomický festival zaměřený na místní potraviny a výrobky. Návštěvníci ochutnají například kroměřížský vdolek, zdejší víno, pivo, sýry, čokoládu nebo borůvky. Město chce prostřednictvím slavnosti podpořit především místní restaurace, kavárny, vinárny a další provozovatele. Program bude pokračovat také v sobotu a v neděli. Chybět nebudou koncerty, pouliční vystoupení, program pro děti ani další kulturní akce. Kroměříž tak nabídne během jednoho víkendu nejen hudbu a zábavu, ale také možnost poznat historické centrum města v trochu jiné atmosféře.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod se v neděli 20. září zapojí do Dne evropského dědictví. Veřejnosti se otevřou historické památky a další zajímavá místa ve městě, a to dopoledne od 9 do 12 a odpoledne od 1 do 5 hodin. Návštěvníci mohou zavítat například na radnici, do galerie DK, knihovny Františka Kožíka, zahrady Panského domu nebo do muzea Jana Amose Komenského. Připravený je také bohatý doprovodný program. V 10 hodin zazní v zahradě Panského domu koncert piveckého sboru Dvořák, odpoledne jsou připravené aktivity pro děti a vystoupení folklorních i dechových souborů. Program začíná v 17 hodin. Den evropského dědictví tak nabídne možnost poznat známá i méně známá místa Uherského Brodu trochu jinak a užít si přitom celý den kulturního programu.
0: Zlínsko.
1: Obyvatelé Luhačovic mohou rozhodnout, co nového ve městě vznikne. Více o tom místostarosta města Luhačovic Daniel Mejzlík.
2: Projekt participativního rozpočtu s názvem Luha City dává obyvatelům možnost přímo ovlivnit podobu veřejného prostoru. Město na realizaci vítězného návrhu uvolní částku 250 tisíc korun. Cílem projektu je podpořit konkrétní nápady, které mohou zlepšit bezprostřední okolí, zpříjemnit život ve městě a sloužit široké veřejnosti. Těší nás, že lidé této příležitosti využili a předložili zajímavé nápady, které mohou přispět ke zkvalitnění veřejného prostoru. Nyní už bude pouze na obyvatelích, kterému z finálových projektů dají svůj hlas. O posouzení všech doručených podnětů postoupilo do finále hlasování těchto 5 návrhů. Výsadba stromů v ulici Zatloukalova v úseku mezi bývalou hernou a schody v ulici Lužné, doplnění nových herních prvků vedle knihovny, dobudování jednoduché toalety na hřišti u kostela, vybudování přírodní lanové balanční stezky Low Road Trail na veřejném hřišti a zastřešené posezení na sídlišti Masarykova určené pro sousedská setkávání. Projekt, který získá nejvyšší počet hlasů, začne město připravovat k realizaci, ideálně ještě v průběhu letošního podzimu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Boršic pokračují ve skvělém vstupu do sezóny. V posledním kole 6. ligy skupiny B porazili doma fotbalisty Zlína 6-1 a dál zůstávají v čele tabulky bez jediné porážky. Na vítězství Boršic se 2 góly podílel také útočník Michal Krmenčík. Boršice tak po dalším kole potvrzují svou pozici jednoho z hlavních favoritů soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v

0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový single přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu.
5: Cukr a bič.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž. Nemůžu si pomoct, ale mě prostě baví lovit tady ty různý informace a novinky, co se v tom světě děje. A ten dnešní svět internetu je k tomu prostě naprosto bezvadný. Tak každopádně zamíříme do vesmíru. NASA poslala do vesmíru nový dalekohled, který zvládne sledovat obrovskou část oblohy, ale pozor, najednou. Vesmírný teleskop odstartoval 30. srpna a má zkoumat mimo jiné temnou energii. Tady už jsme u toho zajímavého tématu, ale i galaxie a planety mimo sluneční soustavu. Má podobně velké hlavní zrcadlo jako Hubbleův teleskop, ten všichni známe, ale jeho zorné pole je více než 100x větší. Můžeme si to představit asi tak zhruba, jako když si zapneme snímkování foťáku v telefonu na portrét a takhle se s ním asi otáčíme. Zajímavostí ale je, že jeho zrcadlo původně pochází z amerického projektu špionážních družic. A tady jsme u toho. Všechno, co je dobré, tak dřív prostě sloužilo pro špiclování kohokoliv na světě. Takže Hubbleův teleskop už půjde tedy stranou. Máme tady nový teleskop, který nám krásně zobrazí nádherné pole hvězd a i dokonce temnou energii. Já doufám, že máte dobrou energii ve společnosti Rádia Kroměříž, ne temnou. Super muzika letí k vám, buďte s námi.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.

0: celý žhavej.
1: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské tržiště se má stát místem pro komunitní setkávání. Uherský Brod odhalí sochu Přemysla Otakara II. A fotbalový Zlín mění trenéra.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž podpořila další projekt v rámci programu Zdravé město. Dotace tentokrát zamířila na oživení prostoru tržiště ve Vejvanovského ulici. Cílem je představit tržiště jako místo, kde se mohou konat komunitní, kulturní a společenské akce. Součástí projektu bylo také setkání s odbornící ze státní památkové péče, která hovořila o plánech města týkajících se změn v památkové zóně. Na projekt mohou zájemci získat příspěvek z programu Podpora občanské aktivity pro komunitu zdravého města, města Kroměříž. O podporu mohou žádat obyvatelé Kroměříže i místních částí, pokud připravený program bude určený veřejnosti a bude zdarma. Město zároveň připravuje další komunitní a společenské aktivity, které mají pomoci tržiště více využívat a oživit jeho okolí.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě se připravuje slavnostní odhalení sochy českého krále Přemysla Otakara II. Uskuteční se v pondělí 28. září od 16 hodin na Hradním náměstí. Součástí bude například průvod historických postav, připomenutí odkazu Přemysla Otakara II. A také slavnostní projev. Následovat bude samotné odhalení sochy, kterou vytvořil akademický sochař Radim Hanke. Návštěvníky čeká také doprovodný program. Vystoupí pěvecký sbor Dvořák, připravené je šermířské vystoupení a hrou na niněru program doplní Tereza Nováková. Slavnostní odhalení je přístupné veřejnosti a vstupné se neplatí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dokončil rozsáhlé rekonstrukce školských zařízení. Modernizací prošel domov mládeže Střední průmyslové školy Polytechnické ve Zlíně, který využívá zhruba 250 studentů ze 13 středních škol. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly téměř 125 milionů korun. Studenti mají novější pokoje, koupelny, výtah, studovny i prostory pro volný čas. Upravené jsou také společenské prostory a technické zázemí budovy. Nové zázemí získali také žáci základní školy Vizovice, která vzdělává děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole vznikly 4 nové učebny a stavební úpravy zároveň umožnily oddělit provoz školy od dětského domova. Zlínský kraj během letošních letních prázdnin investoval do rekonstrukcí a oprav škol celkem více než 400 milionů korun. Mezi další významné projekty patřila například rekonstrukce školy hotelové a služeb v Kroměříži.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalový Zlín po nepovedeném vstupu do sezóny mění trenéra. Bronislava Červenku na lavičce A týmu nahradí Pavel Hoftych. Ke změně vedení klubu přistoupilo po nedělní domácí porážce s Teplicemi 1-3. Zlín tak prohrál všech 7 dosavadních zápasů nejvyšší soutěže a jako jediný tým stále čeká na první bod. Pavel Hoftych dosud působil jako sportovní manažer A týmu. Do Zlína se jako hlavní trenér vrací po 20 letech. V minulosti vedl také Bohemians Praha, Trnavu, České Budějovice, Liberec nebo Mladou Boleslav a působil rovněž u mládežnických reprezentací České republiky. Nový trenér má za úkol především zastavit výsledkovou krizi a dostat Zlín ze dna tabulky. Další zápas čeká tým v neděli 13. září, kdy doma přivítá Hradec Králové.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: kor třeba teď pro někoho, kdo sedí v autě a musí za každou cenu být někde na poslední chvíli, stává se nám to každý, tak každopádně s rozumem, s Rádiem Kroměříž budeme rádi. No, dneska má 8.9. svátek Mariana, tak přejeme všechno nejlepší a posíláme super muziku nejenom Mariankám, ale všem dnešní den, ať tedy ho strávíte v pohodě a pokud možno tedy s námi, no, budeme rádi.
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásné úterní dopoledne, milí posluchači. Máme před sebou opravdu letní den, takže pokud můžete, užijte si dnešní slunečnou atmosféru s námi na Rádio Kroměříž. A jak bude během dne? Dnes bude ve Zlínském kraji jasno až skoro jasno. Jen přechodně se může objevit více oblačnosti. Teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů. Déšť se podle aktuální předpovědi neočekává. Tak si dnešní krásný letní den užijte naplno. Mějte příjemné úterý a zůstaňte naladěni na Rádio Kroměříž.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Městská slavnost v Kroměříži nabídne hudbu, gastrofestival i večerní program. Město Uherský Brod oslaví Den evropského dědictví a Boršice nadále vedou šestou ligu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se v polovině září rozzáří. Od pátku 18. do neděle 20. září se ve městě uskuteční městská slavnost Kroměříž září. Program nebude soustředěn jen na velkém náměstí, ale nabídne několik míst v historickém centru. Součástí slavnosti bude také gastronomický festival zaměřený na místní potraviny a výrobky. Návštěvníci ochutnají například kroměřížský vdolek, zdejší víno, pivo, sýry, čokoládu nebo borůvky. Město chce prostřednictvím slavnosti podpořit především místní restaurace, kavárny, vinárny a další provozovatele. Program bude pokračovat také v sobotu a v neděli. Chybět nebudou koncerty, pouliční vystoupení, program pro děti ani další kulturní akce. Kroměříž tak nabídne během jednoho víkendu nejen hudbu a zábavu, ale také možnost poznat historické centrum města v trochu jiné atmosféře.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod se v neděli 20. září zapojí do Dne evropského dědictví. Veřejnosti se otevřou historické památky a další zajímavá místa ve městě, a to dopoledne od 9 do 12 a odpoledne od 1 do 5 hodin. Návštěvníci mohou zavítat například na radnici, do galerie Déka, knihovny Františka Kožíka, zahrady Panského domu nebo do muzea Jana Amose Komenského. Připravený je také bohatý doprovodný program. V 10 hodin zazní v zahradě Panského domu koncert pěveckého sboru Dvořák. Odpoledne jsou připravené aktivity pro děti a vystoupení folklorních i dechových souborů. Program začíná v 17 hodin. Den evropského dědictví tak nabídne možnost poznat známá i méně známá místa Uherského Brodu trochu jinak a užít si přitom celý den kulturního programu.
0: Zlínsko.
1: Obyvatelé Luhačovic mohou rozhodnout, co nového ve městě vznikne. Více o tom místostarosta města Luhačovic Daniel Mejzlík.
2: Projekt participativního rozpočtu s názvem Luha City dává obyvatelům možnost přímo ovlivnit podobu veřejného prostoru. Město na realizaci vítězného návrhu uvolní částku 250 tisíc korun. Cílem projektu je podpořit konkrétní nápady, které mohou zlepšit bezprostřední okolí, zpříjemnit život ve městě a sloužit široké veřejnosti. Těší nás, že lidé této příležitosti využili a předložili zajímavé nápady, které mohou přispět ke zkvalitnění veřejného prostoru. Nyní už bude pouze na obyvatelích, kterému z finálových projektů dají svůj hlas. O posouzení všech doručených podnětů postoupilo do finále hlasování těchto 5 návrhů. Výsadba stromů v ulici Zatloukalova v úseku mezi bývalou hernou a schody v ulici Lužné, doplnění nových herních prvků vedle knihovny, dobudování jednoduché toalety na hřišti u kostela, vybudování přírodní lanové balanční stezky Low Roads Trail na veřejném hřišti a zastřešené posezení na sídlišti Masarykova určené pro sousedská setkávání. Projekt, který získá nejvyšší počet hlasů, začne město připravovat k realizaci, ideálně ještě v průběhu letošního podzimu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Boršic pokračují ve skvělém vstupu do sezóny. V posledním kole 6. ligy skupiny B porazili doma fotbalisty Zlína 6-1 a dál zůstávají v čele tabulky bez jediné porážky. Na vítězství Boršic se 2 góly podílel také útočník Michal Krmenčík. Boršice tak po dalším kole potvrzují svou pozici jednoho z hlavních favoritů soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
3: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: Krásné úterní dopoledne, řidiči. Pokud právě vyrážíte na cesty, máme pro vás čerstvý přehled toho, co se aktuálně děje na silnicích. Podíváme se na několik míst, kde je potřeba počítat s omezením nebo zvýšenou opatrností. Ve Slušovicích v ulici Náměstí Svobody zasahují u nehody, při které byl sražen cyklista. Omezení je podle aktuálních údajů hlášené do 11 hodin a 10 minut. Místem projíždějte opatrně. Na silnici číslo 55 mezi Huštěňovicemi a Babicemi probíhá údržba vozovky. Pohybuje se tam pomalu jedoucí vozidlo a práce jsou plánované do 19 hodin. Údržba probíhá také na silnici číslo 50 ve Starém Městě v ulici Brněnská. I tady je potřeba zvýšená opatrnost. Práce jsou hlášené do 19 hodin. A poslední upozornění patří silnici číslo 55 mezi Chylicemi a Kunovicemi, kde probíhá údržba a čištění vozovky. Jeďte opatrně a šťastně dojeďte do cíle a zůstaňte naladěni na Rádio Kroměříž.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Radio Kroměříž, pojďme na informace, zajímavosti. Možná teď koukáte na hodinky, přemýšlíte nad tím, kolik je, a můžu teda říct osobně, čas je takový jako relativní. Jo? Svět totiž možná skončí s přestupnými sekundami a jednou přejde na přestupnou hodinu. Přestupná sekunda se od 70. let občas přidává, aby atomový čas zůstal sladěný s nepravidelnou rotací země. Jenže počítačovým systémům umí způsobovat problémy a teď se poprvé reálně řeší i možnost záporné přestupové sekundy, což je jako zajímavý, jak můžeme jít třeba i do mínusu v tomto případě. Každopádně v říjnu se bude hlasovat o jejím dřívějším zrušení a do budoucna se diskutuje o korekci rovnou o celou hodinu, takže se zruší sekunda, ale přidá se rovnou hoďka, která by ale připadala v úvahu až za stovky nebo tisíce let. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne, možná se toho ani nedožijem, takže to ani neřešme. Dejme si kavčo, poslouchejme Radio Kroměříž a přeju krásný den.
2: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž.

0: I na Hradišťku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž. Crazy one.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. K významným osobnostem patří spisovatelé. V Kroměříži nese jejich jména řadu ulic. Jiráskov. Alois Jirásek psal historickou prózu. Celkem třikrát byl navržen na Nobelovu cenu. Máchova. Karel Hynek Mácha byl romantický básník a jeho nejznámější dílo je Máj. Nerudova. Jan Neruda byl básník, prozaik, dramatik, novinář a také literární a divadelní kritik. Karla Čapka. Karel Čapek, spisovatel, dramatik, překladatel a novinář. Tylova. Josef Kajetán Tyl byl dramatik, režisér, herec a překladatel. V Kroměříži byl účastníkem Říšského sněmu. Je také autorem textu české hymny. Boženy Němcové, to je nejznámější česká spisovatelka.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásné úterní dopoledne, milí posluchači. Slunce dnes ve Zlínském kraji rozhodně nešetří a čeká nás další pořádně teplý den. Tak se pojďme podívat, jak bude během dneška. Čeká nás jasná až skoro jasná obloha. Teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů a déšť se dnes neočekává. Tak si dnešní krásný letní den užijte naplno. Ať už jste právě na cestách, v práci nebo třeba na zahradě, mějte krásné úterní dopoledne ve společnosti Rádia Kroměříž.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské tržiště se má stát místem pro komunitní setkávání. Uherský Brod odhalí sochu Přemysla Otakara II. A fotbalový Zlín mění trenéra.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž podpořila další projekt v rámci programu Zdravé město. Dotace tentokrát zamířila na oživení prostoru tržiště ve Vejvanovského ulici. Cílem je představit tržiště jako místo, kde se mohou konat komunitní, kulturní a společenské akce. Součástí projektu bylo také setkání s odbornící ze státní památkové péče, která hovořila o plánech města týkajících se změn v památkové zóně. Na projekt mohou zájemci získat příspěvek z programu Podpora občanské aktivity pro komunitu zdravého města, města Kroměříž. O podporu mohou žádat obyvatelé Kroměříže i místních částí, pokud připravený program bude určený veřejnosti a bude zdarma. Město zároveň připravuje další komunitní a společenské aktivity, které mají pomoci tržiště více využívat a oživit jeho okolí.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě se připravuje slavnostní odhalení sochy českého krále Přemysla Otakara II. Uskuteční se v pondělí 28. září od 16 hodin na Hradním náměstí. Součástí bude například průvod historických postav, připomenutí odkazu Přemysla Otakara II. A také slavnostní projev. Následovat bude samotné odhalení sochy, kterou vytvořil akademický sochař Radim Hanke. Návštěvníky čeká také doprovodný program. Vystoupí pěvecký sbor Dvořák, připravené je šermířské vystoupení a hrou na niněru program doplní Tereza Nováková. Slavnostní odhalení je přístupné veřejnosti a vstupné se neplatí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dokončil rozsáhlé rekonstrukce školských zařízení. Modernizací prošel domov mládeže Střední průmyslové školy Polytechnické ve Zlíně, který využívá zhruba 250 studentů ze 13 středních škol. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly téměř 125 milionů korun. Studenti mají novější pokoje, koupelný výtah, studovny i prostory pro volný čas. Upravené jsou také společenské prostory a technické zázemí budovy. Nové zázemí získali také žáci základní školy Vizovice, která vzdělává děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole vznikly 4 nové učebny a stavební úpravy zároveň umožnily oddělit provoz školy od dětského domova. Zlínský kraj během letošních letních prázdnin investoval do rekonstrukcí a oprav škol celkem více než 400 milionů korun. Mezi další významné projekty patřila například rekonstrukce školy hotelové a služeb v Kroměříži.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalový Zlín po nepovedeném vstupu do sezóny mění trenéra. Bronislava Červenku na lavičce A týmu nahradí Pavel Hoftych. Ke změně vedení klubu přistoupilo po nedělní domácí porážce s Teplicemi 1-3. Zlín tak prohrál všech 7 dosavadních zápasů nejvyšší soutěže a jako jediný tým stále čeká na první bod. Pavel Hoftych dosud působil jako sportovní manažer A týmu. Do Zlína se jako hlavní trenér vrací po 20 letech. V minulosti vedl také Bohemians Praha, Trnavu, České Budějovice, Liberec nebo Mladou Boleslav a působil rovněž u mládežnických reprezentací České republiky. Nový trenér má za úkol především zastavit výsledkovou krizi a dostat Zlín ze dna tabulky. Další zápas čeká tým v neděli 13. září, kdy doma přivítá Hradec Králové.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: Krásné úterní dopoledne, řidiči. Pokud právě vyrážíte na cesty, máme pro vás čerstvý přehled dopravní situace. Ve Slušovicích na náměstí Svobody právě probíhá nehoda. Střetlo se osobní auto s cyklistou a provoz je veden kyvadlově jedním jízdním pruhem. takže v tuto chvíli je potřeba místem projíždět velmi opatrně. Další omezení je na silnici číslo 55 mezi Huštěňovicemi a Babicemi. Pomalu jedoucí vozidlo údržby tam čistí vozovku a uklízí odpadky. Pracovní místo se pohybuje a omezení má trvat do 19 hodin. Na silnici číslo 55 v úseku mezi Chylicemi a ulicí Kunovickou v Otrokovicích Nové Vsi probíhá také údržba vozovky. A ještě Zlín a silnice číslo 49. V úseku dlouhém asi 234 metrů je do 15 hodin mimo provoz světelná signalizace a provoz je veden se zvýšenou opatrností. Podle dopravních údajů je tam také silnější provoz. Opatrně na cestách a ať dojedete bezpečně do svého cíle. Zůstaňte ve společnosti Rádia Kroměříž.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577-477-123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
3: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Naposledy jsme excentrického piráta Jacka Sparrowa spatřili před 7 lety ve filmu Piráti z Karibiku Salazarova pomsta. Pak přišel nechvalně proslulý soud s Deppovou tehdejší manželkou Amber Heard a ve světle nepěkných obvinění s Johnny Deppem studio přerušilo spolupráci. Depp na to reagoval tvrzením, že se cítí zrazen, a není divu. Do postavy svérázného bukaníra investoval dost času a energie a s jejím vytvořením si dal hodně práce. Nemluvě o tom, že právě Depp a jeho výkon jsou jedněmi z hlavních důvodů, proč byla pirátská sága tak úspěšná. Nyní vznikají noví piráti.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový poslech Rádia Kroměříž přejeme. Možná máte doma pejska, kočičku, já nevím koho všeho a asi tak nějak jako všichni víme, že ty zvířata umí komunikovat různými způsoby. No ale psi možná reagují i na obyčejné mrknutí svého člověka. To je novinka. V experimentu s 35 psy vědci zjistili, že zvířata mrkala častěji, když na videu mrkal jejich majitel. Můžete to zkusit dneska, jak přijdete domů, tak si můžete zahrát mrknout. Každopádně u neznámých lidí se stejný efekt neprojevil. Znamená to, že nám pes každým mrknutím něco tajně sděluje, ale výzkum ukazuje, jak citlivě dokáže reagovat i na velmi nenápadný signál člověka, když ho zkrátka dobře zná. Takže dnešní úkol je, přijdu domů, začnu mrkat na psa nebo na kočku. O kočkách je to docela známý, bych řekla, jakože ty tím pomalým mrkáním mezi sebou komunikují u psa. Nevím, ale každopádně, pokud to máte doma, můžete to dneska vyzkoušet. Tak jo, super muziku si k tomu pusťte na rádiu, Kroměříž, krásný den.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahoj, tady Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: Rádio Kroměříž.
1: Kdo by neměl rád romantiku? Nad Zlínem vzniká nová vyhlídka, a to ve svahu nad památníkem Tomáše Bati. Vzniknou tady vyhlídkové zastavení, které budou součástí stezky Jeden život a propojí Baťovu vilu, památník a lesní hřbitov. Návštěvníci odtud uvidí nejen dnešní Zlín, ale díky prostorovému modelu a panoramatům také podobu města z let 1876 a 1932. Hotovo má být letos na podzim, takže až bude chuť na procházku a trochu výhledu nad Zlínem, tak přibude další moc pěkné místo, kam se vydat. Kdo se rád třeba na chviličku zastaví a koukne, posedí, podívá se na město zase trošičku jinak. Já myslím, že to bude super krásný, takový romantický podzim. Tak jo, buďte s námi na Rádio Kroměříž, krásný den přejeme.
2: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
3: Rádio Kroměříž.
4: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása,

spíš kočko. Ráda dlouze sedá v okně a nebo ve dveřích, Bůh ví proč nejradši v zimě, když venku padá sníh, když pak v bytě máme -20, tak nás zahřívá aspoň pocit, že

0: mám nejspíš kočku s Erorem.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Městská slavnost v Kroměříži nabídne hudbu, gastrofestival i večerní program. Město Uherský Brod oslaví Den evropského dědictví a Boršice nadále vedou šestou ligu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se v polovině září rozzáří. Od pátku 18. do neděle 20. září se ve městě uskuteční městská slavnost Kroměříž září. Program nebude soustředěn jen na velkém náměstí, ale nabídne několik míst v historickém centru. Součástí slavnosti bude také gastronomický festival zaměřený na místní potraviny a výrobky. Návštěvníci ochutnají například kroměřížský vdolek, zdejší víno, pivo, sýry, čokoládu nebo borůvky. Město chce prostřednictvím slavnosti podpořit především místní restaurace, kavárny, vinárny a další provozovatele. Program bude pokračovat také v sobotu a v neděli. Chybět nebudou koncerty, pouliční vystoupení, program pro děti ani další kulturní akce. Kroměříž tak nabídne během jednoho víkendu nejen hudbu a zábavu, ale také možnost poznat historické centrum města v trochu jiné atmosféře.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod se v neděli 20. září zapojí do Dne evropského dědictví. Veřejnosti se otevřou historické památky a další zajímavá místa ve městě, a to dopoledne od 9 do 12 a odpoledne od 1 do 5 hodin. Návštěvníci mohou zavítat například na radnici, do galerie DK, knihovny Františka Kožíka, zahrady Panského domu nebo do muzea Jana Amose Komenského. Připravený je také bohatý doprovodný program. V 10 hodin zazní v zahradě Panského domu koncert piveckého sboru Dvořák. Odpoledne jsou připravené aktivity pro děti a vystoupení folklorních i dechových souborů. Program začíná v 17 hodin. Den evropského dědictví tak nabídne možnost poznat známá i méně známá místa Uherského Brodu trochu jinak a užít si přitom celý den kulturního programu.
0: Zlínsko.
1: Obyvatelé Luhačovic mohou rozhodnout, co nového ve městě vznikne. Více o tom místostarosta města Luhačovic Daniel Mejzlík.
2: Projekt participativního rozpočtu s názvem Luha City dává obyvatelům možnost přímo ovlivnit podobu veřejného prostoru. Město na realizaci vítězného návrhu uvolní částku 250 tisíc korun. Cílem projektu je podpořit konkrétní nápady, které mohou zlepšit bezprostřední okolí, zpříjemnit život ve městě a sloužit široké veřejnosti. Těší nás, že lidé této příležitosti využili a předložili zajímavé nápady, které mohou přispět ke zkvalitnění veřejného prostoru. Nyní už bude pouze na obyvatelích, kterému z finálových projektů dají svůj hlas. O posouzení všech doručených podnětů postoupilo do finále hlasování těchto 5 návrhů. Výsadba stromů v ulici Zatloukalova v úseku mezi bývalou hernou a schody v ulici Lužné, doplnění nových herních prvků vedle knihovny, dobudování jednoduché toalety na hřišti u kostela, vybudování přírodní lanové balanční stezky Low Road Trail na veřejném hřišti a zastřešené posezení na sídlišti Masarykova určené pro sousedská setkávání. Projekt, který získá nejvyšší počet hlasů, začne město připravovat k realizaci, ideálně ještě v průběhu letošního podzimu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Boršic pokračují ve skvělém vstupu do sezóny. V posledním kole 6. ligy skupiny B porazili doma fotbalisty Zlína 6-1 a dál zůstávají v čele tabulky bez jediné porážky. Na vítězství Boršic se 2 góly podílel také útočník Michael Krmenčík. Boršice tak po dalším kole potvrzují svou pozici jednoho z hlavních favoritů soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Přinášíme svět techniky na Rádiu Kroměříž. Nové studie se zahraničí ukazují, že krátký detox od sociálních sítí, a to kde kdo asi neslyší rád, může výrazně zlepšit psychickou pohodu mladých lidí. Výzkum sledoval mladé dospělé, kteří běžně používali největší sociální platformy a po týdnu bez nich část z nich zaznamenala pokles depresí, úzkosti i problémů se spánkem. Odborníci zároveň upozorňují, že během odpojení může vzrůst pocit osamělosti kvůli omezení online kontaktu. Výsledky naznačují, že omezení digitálního světa může mít rychlý efekt, ale závěry je potřeba ověřit na širší populaci. No jo, ona sice technika hýbe světem, ale bohužel i s tou naší psychikou. Tak zkuste se neodpojovat od Rádia Kroměříž, ale radši třeba od těch Facebooku, to bude lepší. Super den vám přejem.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž. Nemůžu si pomoct, ale mě prostě baví lovit tady ty různý informace a novinky, co se v tom světě děje. A ten dnešní svět internetu je k tomu prostě naprosto bezvadný. Tak každopádně zamíříme do vesmíru. NASA poslala do vesmíru nový dalekohled, který zvládne sledovat obrovskou část oblohy, ale pozor, najednou. Vesmírný teleskop odstartoval 30. srpna a má zkoumat mimo jiné temnou energii. Tady už jsme u toho zajímavého tématu, ale i galaxie a planety mimo sluneční soustavu. Má podobně velké hlavní zrcadlo jako Hubbleův teleskop, ten všichni známe, ale jeho zorné pole je více než 100x větší. Můžeme si to představit asi tak zhruba, jako když si zapneme snímkování foťáku v telefonu na portrét a takhle se s ním asi otáčíme. Zajímavostí ale je, že jeho zrcadlo původně pochází z amerického projektu špionážních družic. A tady jsme u toho. Všechno, co je dobré, tak dřív prostě sloužilo pro špiclování kohokoliv na světě. Takže Hubbleův teleskop už půjde tedy stranou. Máme tady nový teleskop, který nám krásně zobrazí nádherné pole hvězd a i dokonce temnou energii. Já doufám, že máte dobrou energii ve společnosti Rádia Kroměříž, ne temnou. Super muzika letí k vám, buďte s námi.

Hvězdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: I na Hradišťku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské tržiště se má stát místem pro komunitní setkávání. Uherský Brod odhalí sochu Přemysla Otakara II. A fotbalový Zlín mění trenéra.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž podpořila další projekt v rámci programu Zdravé město. Dotace tentokrát zamířila na oživení prostoru tržiště ve Vejvanovského ulici. Cílem je představit tržiště jako místo, kde se mohou konat komunitní, kulturní a společenské akce. Součástí projektu bylo také setkání s odbornící ze státní památkové péče, která hovořila o plánech města týkajících se změn v památkové zóně. Na projekt mohou zájemci získat příspěvek z programu Podpora občanské aktivity pro komunitu zdravého města, města Kroměříž. O podporu mohou žádat obyvatelé Kroměříže i místních částí, pokud připravený program bude určený veřejnosti a bude zdarma. Město zároveň připravuje další komunitní a společenské aktivity, které mají pomoci tržiště více využívat a oživit jeho okolí.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě se připravuje slavnostní odhalení sochy českého krále Přemysla Otakara II. Uskuteční se v pondělí 28. září od 16 hodin na Hradním náměstí. Součástí bude například průvod historických postav, připomenutí odkazu Přemysla Otakara II. A také slavnostní projev. Následovat bude samotné odhalení sochy, kterou vytvořil akademický sochař Radim Hanke. Návštěvníky čeká také doprovodný program. Vystoupí pěvecký sbor Dvořák, připravené je šermířské vystoupení a hrou na niněru program doplní Tereza Nováková. Slavnostní odhalení je přístupné veřejnosti a vstupné se neplatí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dokončil rozsáhlé rekonstrukce školských zařízení. Modernizací prošel domov mládeže Střední průmyslové školy Polytechnické ve Zlíně, který využívá zhruba 250 studentů ze 13 středních škol. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly téměř 125 milionů korun. Studenti mají novější pokoje, koupelny, výtah, studovny i prostory pro volný čas. Upravené jsou také společenské prostory a technické zázemí budovy. Nové zázemí získali také žáci základní školy Vizovice, která vzdělává děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole vznikly 4 nové učebny a stavební úpravy zároveň umožnily oddělit provoz školy od dětského domova. Zlínský kraj během letošních letních prázdnin investoval do rekonstrukcí a oprav škol celkem více než 400 milionů korun. Mezi další významné projekty patřila například rekonstrukce školy hotelové a služeb v Kroměříži.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalový Zlín po nepovedeném vstupu do sezóny mění trenéra. Bronislava Červenku na lavičce A týmu nahradí Pavel Hoftych. Ke změně vedení klubu přistoupilo po nedělní domácí porážce s Teplicemi 1-3. Zlín tak prohrál všech 7 dosavadních zápasů nejvyšší soutěže a jako jediný tým stále čeká na první bod. Pavel Hoftych dosud působil jako sportovní manažer A týmu. Do Zlína se jako hlavní trenér vrací po 20 letech. V minulosti vedl také Bohemians Praha, Trnavu, České Budějovice, Liberec nebo Mladou Boleslav a působil rovněž u mládežnických reprezentací České republiky. Nový trenér má za úkol především zastavit výsledkovou krizi a dostat Zlín ze dna tabulky. Další zápas čeká tým v neděli 13. září, kdy doma přivítá Hradec Králové.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě. To vám přejeme z Rádia Kroměříž.
0: www.radiokroměříž.cz

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Městská slavnost v Kroměříži nabídne hudbu, gastrofestival i večerní program. Město Uherský Brod oslaví Den evropského dědictví a Boršice nadále vedou šestou ligu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se v polovině září rozzáří. Od pátku 18. do neděle 20. září se ve městě uskuteční městská slavnost Kroměříž září. Program nebude soustředěn jen na velkém náměstí, ale nabídne několik míst v historickém centru. Součástí slavnosti bude také gastronomický festival zaměřený na místní potraviny a výrobky. Návštěvníci ochutnají například kroměřížský vdolek, zdejší víno, pivo, sýry, čokoládu nebo borůvky. Město chce prostřednictvím slavnosti podpořit především místní restaurace, kavárny, vinárny a další provozovatele. Program bude pokračovat také v sobotu a v neděli. Chybět nebudou koncerty, pouliční vystoupení, program pro děti ani další kulturní akce. Kroměříž tak nabídne během jednoho víkendu nejen hudbu a zábavu, ale také možnost poznat historické centrum města v trochu jiné atmosféře.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod se v neděli 20. září zapojí do Dne evropského dědictví. Veřejnosti se otevřou historické památky a další zajímavá místa ve městě, a to dopoledne od 9 do 12 a odpoledne od 1 do 5 hodin. Návštěvníci mohou zavítat například na radnici, do galerie DK, knihovny Františka Kožíka, zahrady Panského domu nebo do muzea Jana Amose Komenského. Připravený je také bohatý doprovodný program. V 10 hodin zazní v zahradě Panského domu koncert piveckého sboru Dvořák. Odpoledne jsou připravené aktivity pro děti a vystoupení folklorních i dechových souborů. Program začíná v 17 hodin. Den evropského dědictví tak nabídne možnost poznat známá i méně známá místa Uherského Brodu trochu jinak a užít si přitom celý den kulturního programu.
0: Zlínsko.
1: Obyvatelé Luhačovic mohou rozhodnout, co nového ve městě vznikne. Více o tom místostarosta města Luhačovic Daniel Mejzlík.
2: Projekt participativního rozpočtu s názvem Luha City dává obyvatelům možnost přímo ovlivnit podobu veřejného prostoru. Město na realizaci vítězného návrhu uvolní částku 250 tisíc korun. Cílem projektu je podpořit konkrétní nápady, které mohou zlepšit bezprostřední okolí, zpříjemnit život ve městě a sloužit široké veřejnosti. Těší nás, že lidé této příležitosti využili a předložili zajímavé nápady, které mohou přispět ke zkvalitnění veřejného prostoru. Nyní už bude pouze na obyvatelích, kterému z finálových projektů dají svůj hlas. O posouzení všech doručených podnětů postoupilo do finále hlasování těchto 5 návrhů. Výsadba stromů v ulici Zatloukalova v úseku mezi bývalou hernou a schody v ulici Lužné, doplnění nových herních prvků vedle knihovny, dobudování jednoduché toalety na hřišti u kostela, vybudování přírodní lanové balanční stezky Low Rope Trail na veřejném hřišti a zastřešené posezení na sídlišti Masarykova určené pro sousedská setkávání. Projekt, který získá nejvyšší počet hlasů, začne město připravovat k realizaci, ideálně ještě v průběhu letošního podzimu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Boršic pokračují ve skvělém vstupu do sezóny. V posledním kole 6. ligy skupiny B porazili doma fotbalisty Zlína 6-1 a dál zůstávají v čele tabulky bez jediné porážky. Na vítězství Boršic se 2 góly podílel také útočník Michael Krmenčík. Boršice tak po dalším kole potvrzují svou pozici jednoho z hlavních favoritů soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. K významným osobnostem patří spisovatelé. V Kroměříži nese jejich jména řadu ulic. Jiráskova. Alois Jirásek psal historickou prózu. Celkem třikrát byl navržen na Nobelovu cenu. Máchova. Karel Hynek Mácha byl romantický básník a jeho nejznámější dílo je Máj. Nerudova. Jan Neruda byl básník.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na informace, zajímavosti. Možná teď koukáte na hodinky, přemýšlíte nad tím, kolik je, a můžu teda říct osobně, čas je takový jako relativní. Jo? Svět totiž možná skončí s přestupnými sekundami a jednou přejde na přestupnou hodinu. Přestupná sekunda se od 70. let občas přidává, aby atomový čas zůstal sladěný s nepravidelnou rotací Země. Jenže počítačovým systémům umí způsobovat problémy a teď se poprvé reálně řeší i možnost záporné přestupové sekundy, což je jako zajímavý, jak můžeme jít třeba i do mínusu v tomto případě. Každopádně v říjnu se bude hlasovat o jejím dřívějším zrušení a do budoucna se diskutuje o korekci rovnou o celou hodinu, takže se zruší sekunda, ale přidá se rovnou hoďka, která by ale připadala v úvahu až za stovky nebo tisíce let. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne, možná se toho ani nedožijem, takže to ani neřešme. Dejme si kavčo, poslouchejme Rádio Kroměříž a přeju krásný den.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské tržiště se má stát místem pro komunitní setkávání. Uherský Brod odhalí sochu Přemysla Otakara II. A fotbalový Zlín mění trenéra.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž podpořila další projekt v rámci programu Zdravé město. Dotace tentokrát zamířila na oživení prostoru tržiště ve Vejvanovského ulici. Cílem je představit tržiště jako místo, kde se mohou konat komunitní, kulturní a společenské akce. Součástí projektu bylo také setkání s odborníci ze státní památkové péče, která hovořila o plánech města týkajících se změn v památkové zóně. Na projekt mohou zájemci získat příspěvek z programu Podpora občanské aktivity pro komunitu zdravého města, města Kroměříž. O podporu mohou žádat obyvatelé Kroměříže i místních částí, pokud připravený program bude určený veřejnosti a bude zdarma. Město zároveň připravuje další komunitní a společenské aktivity, které mají pomoci tržiště více využívat a oživit jeho okolí.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě se připravuje slavnostní odhalení sochy českého krále Přemysla Otakara II. Uskuteční se v pondělí 28. září od 16 hodin na Hradním náměstí. Součástí bude například průvod historických postav, připomenutí odkazu Přemysla Otakara II. A také slavnostní projev. Následovat bude samotné odhalení sochy, kterou vytvořil akademický sochař Radim Hanke. Návštěvníky čeká také doprovodný program. Vystoupí pěvecký sbor Dvořák, připravené je šermířské vystoupení a hrou na niněru program doplní Tereza Nováková. Slavnostní odhalení je přístupné veřejnosti a vstupné se neplatí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dokončil rozsáhlé rekonstrukce školských zařízení. Modernizací prošel domov mládeže Střední průmyslové školy polytechnické ve Zlíně, který využívá zhruba 250 studentů ze 13 středních škol. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly téměř 125 milionů korun. Studenti mají novější pokoje, koupelny, výtah, studovny i prostory pro volný čas. Upravené jsou také společenské prostory a technické zázemí budovy. Nové zázemí získali také žáci základní školy Vizovice, která vzdělává děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole vznikly 4 nové učebny a stavební úpravy zároveň umožnily oddělit provoz školy od dětského domova. Zlínský kraj během letošních letních prázdnin investoval do rekonstrukcí a oprav škol celkem více než 400 milionů korun. Mezi další významné projekty patřila například rekonstrukce školy hotelové a služeb v Kroměříži.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalový Zlín po nepovedeném vstupu do sezóny mění trenéra. Bronislava Červenku na lavičce A týmu nahradí Pavel Hoftych. Ke změně vedení klubu přistoupilo po nedělní domácí porážce s Teplicemi 1-3. Zlín tak prohrál všech 7 dosavadních zápasů nejvyšší soutěže a jako jediný tým stále čeká na první bod. Pavel Hoftych dosud působil jako sportovní manažer A týmu. Do Zlína se jako hlavní trenér vrací po 20 letech. V minulosti vedl také Bohemians Praha, Trnavu, České Budějovice, Liberec nebo Mladou Boleslav a působil rovněž u mládežnických reprezentací České republiky. Nový trenér má za úkol především zastavit výsledkovou krizi a dostat Zlín ze dna tabulky. Další zápas čeká tým v neděli 13. září, kdy doma přivítá Hradec Králové.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Kdo by neměl rád romantiku? Nad Zlínem vzniká nová vyhlídka, a to ve svahu nad památníkem Tomáše Bati. Vzniknou tady vyhlídkové zastavení, které budou součástí stezky Jeden život a propojí Baťovu vilu, památník a lesní hřbitov. Návštěvníci odtud uvidí nejen dnešní Zlín, ale díky prostorovému modelu a panoramatům také podobu města z let 1876 a 1932. Hotovo má být letos na podzim, takže až bude chuť na procházku a trochu výhledu nad Zlínem, tak přibude další moc pěkné místo, kam se vydat. Kdo se rád třeba na chviličku zastaví a koukne, posedí, podívá se na město zase trošičku jinak. Já myslím, že to bude super krásný, takový romantický podzim. Tak jo, buďte s námi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový poslech Rádia Kroměříž přijeme. Možná máte doma pejska, kočičku, já nevím koho všeho a asi tak nějak jako všichni víme, že ty zvířata umí komunikovat různými způsoby. No ale psi možná reagují i na obyčejné mrknutí svého člověka. To je novinka. V experimentu s 35 psy vědci zjistili, že zvířata mrkala častěji, když na videu mrkal jejich majitel. Můžete to zkusit dneska, jak přijdete domů, tak si můžete zahrát mrknout. Každopádně u neznámých lidí se stejný efekt neprojevil. Znamená to, že nám pes každým mrknutím něco tajně sděluje, ale výzkum ukazuje, jak citlivě dokáže reagovat i na velmi nenápadný signál člověka, když ho zkrátka dobře zná. Takže dnešní úkol je, přijdu domů, začnu mrkat na psa nebo na kočku. O kočkách je to docela známý, bych řekla, jakože ty tím pomalým mrkáním mezi sebou komunikují u psa. Nevím, ale každopádně, pokud to máte doma, můžete to dneska vyzkoušet. Tak jo, super muziku si k tomu pusťte na rádiu Kroměříž, krásný den.

0: Radio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Městská slavnost v Kroměříži nabídne hudbu, gastrofestival i večerní program. Město Uherský Brod oslaví Den evropského dědictví a Boršice nadále vedou šestou ligu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se v polovině září rozzáří. Od pátku 18. do neděle 20. září se ve městě uskuteční městská slavnost Kroměříž září. Program nebude soustředěn jen na velkém náměstí, ale nabídne několik míst v historickém centru. Součástí slavnosti bude také gastronomický festival zaměřený na místní potraviny a výrobky. Návštěvníci ochutnají například kroměřížský vdolek, zdejší víno, pivo, sýry, čokoládu nebo borůvky. Město chce prostřednictvím slavnosti podpořit především místní restaurace, kavárny, vinárny a další provozovatele. Program bude pokračovat také v sobotu a v neděli. Chybět nebudou koncerty, pouliční vystoupení, program pro děti ani další kulturní akce. Kroměříž tak nabídne během jednoho víkendu nejen hudbu a zábavu, ale také možnost poznat historické centrum města v trochu jiné atmosféře.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod se v neděli 20. září zapojí do Dne evropského dědictví. Veřejnosti se otevřou historické památky a další zajímavá místa ve městě, a to dopoledne od 9 do 12 a odpoledne od 1 do 5 hodin. Návštěvníci mohou zavítat například na radnici, do galerie DK, knihovny Františka Kožíka, zahrady Panského domu nebo do muzea Jana Amose Komenského. Připravený je také bohatý doprovodný program. V 10 hodin zazní v zahradě Panského domu koncert piveckého sboru Dvořák. Odpoledne jsou připravené aktivity pro děti a vystoupení folklorních i dechových souborů. Program začíná v 17 hodin. Den evropského dědictví tak nabídne možnost poznat známá i méně známá místa Uherského Brodu trochu jinak a užít si přitom celý den kulturního programu.
0: Zlínsko.
1: Obyvatelé Luhačovic mohou rozhodnout, co nového ve městě vznikne. Více o tom místostarosta města Luhačovic Daniel Mejzlík.
2: Projekt participativního rozpočtu s názvem Luha City dává obyvatelům možnost přímo ovlivnit podobu veřejného prostoru. Město na realizaci vítězného návrhu uvolní částku 250 tisíc korun. Cílem projektu je podpořit konkrétní nápady, které mohou zlepšit bezprostřední okolí, zpříjemnit život ve městě a sloužit široké veřejnosti. Těší nás, že lidé této příležitosti využili a předložili zajímavé nápady, které mohou přispět ke zkvalitnění veřejného prostoru. Nyní už bude pouze na obyvatelích, kterému z finálových projektů dají svůj hlas. O posouzení všech doručených podnětů postoupilo do finále hlasování těchto 5 návrhů. Výsadba stromů v ulici Zatloukalova v úseku mezi bývalou hernou a schody v ulici Lužné, doplnění nových herních prvků vedle knihovny, dobudování jednoduché toalety na hřišti u kostela, vybudování přírodní lanové balanční stezky Low Rope Trail na veřejném hřišti a zastřešené posezení na sídlišti Masarykova určené pro sousedská setkávání. Projekt, který získá nejvyšší počet hlasů, začne město připravovat k realizaci, ideálně ještě v průběhu letošního podzimu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Boršic pokračují ve skvělém vstupu do sezóny. V posledním kole 6. ligy skupiny B porazili doma fotbalisty Zlína 6-1 a dál zůstávají v čele tabulky bez jediné porážky. Na vítězství Boršic se 2 góly podílel také útočník Michael Krmenčík. Boršice tak po dalším kole potvrzují svou pozici jednoho z hlavních favoritů soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Naposledy jsme excentrického piráta Jacka Sparrowa spatřili před 7 lety ve filmu Piráti z Karibiku Salazarova pomsta. Pak přišel nechvalně proslulý soud s Deppovou tehdejší manželkou Amber Heard a ve světle nepěkných obvinění s Johnny Deppem studio přerušilo spolupráci. Depp na to reagoval tvrzením, že se cítí zrazen, a není divu. Do postavy svérázného bukaníra investoval dost času a energie a s jejím vytvořením si dal hodně práce. Nemluví o tom, že právě Depp a jeho výkon jsou jedněmi z hlavních důvodů, proč byla pirátská sága tak úspěšná. Nyní vznikají noví piráti. Hrdinou snímku by měl být Jackův syn, zároveň by se zde měla dle dlouhodobých spekulací objevit Margot Robbie. Producenti ale možná došli k názoru, že pokračovat v pirátských dobrodružstvích bez svého hlavního tahouna je celkem risk. Až nyní ale slavný producent oficiálně potvrdil, že k debatám s hercem skutečně dochází a jeho pirátský comeback je tak blíž než kdy dřív. Johnnyho ještě před novými piráty uvidíme před Vánoci jako Ebenezera ve vánoční koledě. A pak se s ním snad vydáme na další pirátské dobrodružství.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž. Nemůžu si pomoct, ale mě prostě baví lovit tady ty různé informace a novinky, co se v tom světě děje. A ten dnešní svět internetu je k tomu prostě naprosto bezvadný. Tak každopádně zamíříme do vesmíru. NASA poslala do vesmíru nový dalekohled, který zvládne sledovat obrovskou část oblohy, ale pozor, najednou. Vesmírný teleskop odstartoval 30. srpna a má zkoumat mimo jiné temnou energii. Tady už jsme u toho zajímavého tématu, ale i galaxie a planety mimo sluneční soustavu. Má podobně velké hlavní zrcadlo jako Hubbleův teleskop, ten všichni známe, ale jeho zorné pole je více než 100x větší. Můžeme si to představit asi tak zhruba, jako když si zapneme snímkování foťáku v telefonu na portrét a takhle se s ním asi otáčíme. Zajímavostí ale je, že jeho zrcadlo původně pochází z amerického projektu špionážních družic. A tady jsme u toho. Všechno, co je dobré, tak dřív prostě sloužilo pro špiclování kohokoliv na světě. Takže Hubbleův teleskop už půjde tedy stranou. Máme tady nový teleskop, který nám krásně zobrazí nádherné pole hvězd a i dokonce temnou energii. Já doufám, že máte dobrou energii ve společnosti rádia Kroměříž, ne temnou. Super muzika letí k vám, buďte s námi.
0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské tržiště se má stát místem pro komunitní setkávání. Uherský Brod odhalí sochu Přemysla Otakara II. A fotbalový Zlín mění trenéra.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž podpořila další projekt v rámci programu Zdravé město. Dotace tentokrát zamířila na oživení prostoru tržiště ve Vejvanovského ulici. Cílem je představit tržiště jako místo, kde se mohou konat komunitní, kulturní a společenské akce. Součástí projektu bylo také setkání s odborníci ze státní památkové péče, která hovořila o plánech města týkajících se změn v památkové zóně. Na projekt mohou zájemci získat příspěvek z programu Podpora občanské aktivity pro komunitu zdravého města, města Kroměříž. O podporu mohou žádat obyvatelé Kroměříže i místních částí, pokud připravený program bude určený veřejnosti a bude zdarma. Město zároveň připravuje další komunitní a společenské aktivity, které mají pomoci tržiště více využívat a oživit jeho okolí.
0: Uherskohradišťko.
1: V Uherském Brodě se připravuje slavnostní odhalení sochy českého krále Přemysla Otakara II. Uskuteční se v pondělí 28. září od 16 hodin na Hradním náměstí. Součástí bude například průvod historických postav, připomenutí odkazu Přemysla Otakara II. A také slavnostní projev. Následovat bude samotné odhalení sochy, kterou vytvořil akademický sochař Radim Hanke. Návštěvníky čeká také doprovodný program. Vystoupí pěvecký sbor Dvořák, připravené je šermířské vystoupení a hrou na niněru program doplní Tereza Nováková. Slavnostní odhalení je přístupné veřejnosti a vstupné se neplatí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dokončil rozsáhlé rekonstrukce školských zařízení. Modernizací prošel domov mládeže Střední průmyslové školy Polytechnické ve Zlíně, který využívá zhruba 250 studentů ze 13 středních škol. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly téměř 125 milionů korun. Studenti mají novější pokoje, koupelny, výtah, studovny i prostory pro volný čas. Upravené jsou také společenské prostory a technické zázemí budovy. Nové zázemí získali také žáci základní školy Vizovice, která vzdělává děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole vznikly 4 nové učebny a stavební úpravy zároveň umožnily oddělit provoz školy od dětského domova. Zlínský kraj během letošních letních prázdnin investoval do rekonstrukcí a oprav škol celkem více než 400 milionů korun. Mezi další významné projekty patřila například rekonstrukce školy hotelové a služeb v Kroměříži.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalový Zlín po nepovedeném vstupu do sezóny mění trenéra. Bronislava Červenku na lavičce A týmu nahradí Pavel Hoftych. Ke změně vedení klubu přistoupilo po nedělní domácí porážce s Teplicemi 1-3. Zlín tak prohrál všech 7 dosavadních zápasů nejvyšší soutěže a jako jediný tým stále čeká na první bod. Pavel Hoftych dosud působil jako sportovní manažer A týmu. Do Zlína se jako hlavní trenér vrací po 20 letech. V minulosti vedl také Bohemians Praha, Trnavu, České Budějovice, Liberec nebo Mladou Boleslav a působil rovněž u mládežnických reprezentací České republiky. Nový trenér má za úkol především zastavit výsledkovou krizi a dostat Zlín ze dna tabulky. Další zápas čeká tým v neděli 13. září, kdy doma přivítá Hradec Králové.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Přinášíme svět techniky na rádiu Kroměříž. Nové studie se zahraničí ukazují, že krátký detox od sociálních sítí, a to kde kdo asi neslyší rád, může výrazně zlepšit psychickou pohodu mladých lidí. Výzkum sledoval mladé dospělé, kteří běžně používali největší sociální platformy a po týdnu bez nich část z nich zaznamenala pokles depresí, úzkosti i problémů se spánkem. Odborníci zároveň upozorňují, že během odpojení může vzrůst pocit osamělosti kvůli omezení online kontaktu. Výsledky naznačují, že omezení digitálního světa může mít rychlý efekt, ale závěry je potřeba ověřit na širší populaci. No jo, ona sice technika hýbe světem, ale bohužel i s tou naší psychikou. Tak zkuste se neodpojovat od rádia Kroměříž, ale radši třeba od těch Facebooku, to bude lepší. Super den vám přejem.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.

0: Nebudem se zraňovat,
1: nebudem se zraňovat.
0: Budem na sebe v koutě číhat, smát se a po očku sledovat.
1: A po očku sledovat.
0: Je naše oči už se na to nebudou chtít dívat.
2: www.radiokroměříž.cz

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. K významným osobnostem patří spisovatelé. V Kroměříži nese jejich jména řadu ulic. Jiráskova. Alois Jirásek psal historickou prózu. Celkem třikrát byl navržen na Nobelovu cenu. Máchova. Karel Hynek Mácha byl romantický básník a jeho nejznámější dílo je Máj. Nerudova. Jan Neruda byl básník, prozaik, dramatik, novinář a také literární a divadelní kritik. Karla Čapka. Karel Čapek, spisovatel, dramatik, překladatel a novinář. Tylova. Josef Kajetán Tyl byl dramatik, režisér, herec a překladatel. V Kroměříži byl účastníkem Říšského sněmu. Je také autorem textu české hymny. Boženy Němcové, to je nejznámější česká spisovatelka.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Městská slavnost v Kroměříži nabídne hudbu, gastrofestival i večerní program. Město Uherský Brod oslaví Den evropského dědictví a Boršice nadále vedou šestou ligu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se v polovině září rozzáří. Od pátku 18. do neděle 20. září se ve městě uskuteční městská slavnost Kroměříž září. Program nebude soustředěn jen na velkém náměstí, ale nabídne několik míst v historickém centru. Součástí slavnosti bude také gastronomický festival zaměřený na místní potraviny a výrobky. Návštěvníci ochutnají například kroměřížský vdolek, zdejší víno, pivo, sýry, čokoládu nebo borůvky. Město chce prostřednictvím slavnosti podpořit především místní restaurace, kavárny, vinárny a další provozovatele. Program bude pokračovat také v sobotu a v neděli. Chybět nebudou koncerty, pouliční vystoupení, program pro děti ani další kulturní akce. Kroměříž tak nabídne během jednoho víkendu nejen hudbu a zábavu, ale také možnost poznat historické centrum města v trochu jiné atmosféře.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod se v neděli 20. září zapojí do Dne evropského dědictví. Veřejnosti se otevřou historické památky a další zajímavá místa ve městě, a to dopoledne od 9 do 12 a odpoledne od 1 do 5 hodin. Návštěvníci mohou zavítat například na radnici, do galerie DK, knihovny Františka Kožíka, zahrady Panského domu nebo do muzea Jana Amose Komenského. Připravený je také bohatý doprovodný program. V 10 hodin zazní v zahradě Panského domu koncert piveckého sboru Dvoře. Odpoledne jsou připravené aktivity pro děti a vystoupení folklorních i dechových souborů. Program začíná v 17 hodin. Den evropského dědictví tak nabídne možnost poznat známá i méně známá místa Uherského Brodu trochu jinak a užít si přitom celý den kulturního programu.
0: Zlínsko.
1: Obyvatelé Luhačovic mohou rozhodnout, co nového ve městě vznikne. Více o tom místostarosta města Luhačovic Daniel Mejzlík.
2: Projekt participativního rozpočtu s názvem Luha City dává obyvatelům možnost přímo ovlivnit podobu veřejného prostoru. Město na realizaci vítězného návrhu uvolní částku 250 tisíc korun. Cílem projektu je podpořit konkrétní nápady, které mohou zlepšit bezprostřední okolí, zpříjemnit život ve městě a sloužit široké veřejnosti. Těší nás, že lidé této příležitosti využili a předložili zajímavé nápady, které mohou přispět ke zkvalitnění veřejného prostoru. Nyní už bude pouze na obyvatelích, kterému z finálových projektů dají svůj hlas. O posouzení všech doručených podnětů postoupilo do finále hlasování těchto 5 návrhů. Výsadba stromů v ulici Zatloukalova v úseku mezi bývalou hernou a schody v ulici Lužné, doplnění nových herních prvků vedle knihovny, dobudování jednoduché toalety na hřišti u kostela, vybudování přírodní lanové balanční stezky Low Rope Trail na veřejném hřišti a zastřešené posezení na sídlišti Masarykova určené pro sousedská setkávání. Projekt, který získá nejvyšší počet hlasů, začne město připravovat k realizaci, ideálně ještě v průběhu letošního podzimu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Boršic pokračují ve skvělém vstupu do sezóny. V posledním kole 6. ligy skupiny B porazili doma fotbalisty Zlína 6-1 a dál zůstávají v čele tabulky bez jediné porážky. Na vítězství Boršic se 2 góly podílel také útočník Michael Krmenčík. Boršice tak po dalším kole potvrzují svou pozici jednoho z hlavních favoritů soutěže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Kdo by neměl rád romantiku? Nad Zlínem vzniká nová vyhlídka, a to ve svahu nad památníkem Tomáše Bati. Vzniknou tady vyhlídkové zastavení, které budou součástí stezky Jeden život a propojí Baťovu vilu, památník a lesní hřbitov. Návštěvníci odtud uvidí nejen dnešní Zlín, ale díky prostorovému modelu a panoramatům také podobu města z let 1876 a 1932. Hotovo má být letos na podzim, takže až bude chuť na procházku a trochu výhledu nad Zlínem, tak přibude další moc pěkné místo, kam se vydat. Kdo se rád třeba na chviličku zastaví a koukne, posedí, podívá se na město zase trošičku jinak. Já myslím, že to bude super krásný, takový romantický podzim. Tak jo, buďte s námi na Rádio Kroměříž, krásný den přejeme.
0: Rádio Kroměříž a megahity 90. let.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské tržiště se má stát místem pro komunitní setkávání. Uherský Brod odhalí sochu Přemysla Otakara II. A fotbalový Zlín mění trenéra.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž podpořila další projekt v rámci programu Zdravé město. Dotace tentokrát zamířila na oživení prostoru tržiště ve Vejvanovského ulici. Cílem je představit tržiště jako místo, kde se mohou konat komunitní, kulturní a společenské akce. Součástí projektu bylo také setkání s odbornící ze státní památkové péče, která hovořila o plánech města týkajících se změn v památkové zóně. Na projekt mohou zájemci získat příspěvek z programu Podpora občanské aktivity pro komunitu zdravého města, města Kroměříž. O podporu mohou žádat obyvatelé Kroměříže i místních částí, pokud připravený program bude určený veřejnosti a bude zdarma. Město zároveň připravuje další komunitní a společenské aktivity, které mají pomoci tržiště více využívat a oživit jeho okolí.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě se připravuje slavnostní odhalení sochy českého krále Přemysla Otakara II. Uskuteční se v pondělí 28. září od 16 hodin na Hradním náměstí. Součástí bude například průvod historických postav, připomenutí odkazu Přemysla Otakara II. A také slavnostní projev. Následovat bude samotné odhalení sochy, kterou vytvořil akademický sochař Radim Hanke. Návštěvníky čeká také doprovodný program. Vystoupí pěvecký sbor Dvořák, připravené je šermířské vystoupení a hrou na niněru program doplní Tereza Nováková. Slavnostní odhalení je přístupné veřejnosti a vstupné se neplatí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dokončil rozsáhlé rekonstrukce školských zařízení. Modernizací prošel domov mládeže Střední průmyslové školy Polytechnické ve Zlíně, který využívá zhruba 250 studentů ze 13 středních škol. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly téměř 125 milionů korun. Studenti mají novější pokoje, koupelný výtah, studovny i prostory pro volný čas. Upravené jsou také společenské prostory a technické zázemí budovy. Nové zázemí získali také žáci základní školy Vizovice, která vzdělává děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole vznikly 4 nové učebny a stavební úpravy zároveň umožnily oddělit provoz školy od dětského domova. Zlínský kraj během letošních letních prázdnin investoval do rekonstrukcí a oprav škol celkem více než 400 milionů korun. Mezi další významné projekty patřila například rekonstrukce školy hotelové a služeb v Kroměříži.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalový Zlín po nepovedeném vstupu do sezóny mění trenéra. Bronislava Červenku na lavičce A týmu nahradí Pavel Hoftych. Ke změně vedení klubu přistoupilo po nedělní domácí porážce s Teplicemi 1-3. Zlín tak prohrál všech 7 dosavadních zápasů nejvyšší soutěže a jako jediný tým stále čeká na první bod. Pavel Hoftych dosud působil jako sportovní manažer A týmu. Do Zlína se jako hlavní trenér vrací po 20 letech. V minulosti vedl také Bohemians Praha, Trnavu, České Budějovice, Liberec nebo Mladou Boleslav a působil rovněž u mládežnických reprezentací České republiky. Nový trenér má za úkol především zastavit výsledkovou krizi a dostat Zlín ze dna tabulky. Další zápas čeká tým v neděli 13. září, kdy doma přivítá Hradec Králové.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Naposledy jsme excentrického piráta Jacka Sparrowa spatřili před 7 lety ve filmu Piráti z Karibiku Salazarova pomsta. Pak přišel nechvalně proslulý soud s Deppovou tehdejší manželkou Amber Heard a ve světle nepěkných obvinění s Johnny Deppem studio přerušilo spolupráci. Depp na to reagoval tvrzením, že se cítí zrazen, a není divu. Do postavy svérázného bukaníra investoval dost času a energie a s jejím vytvořením si dal hodně práce. Nemluví o tom, že právě Depp a jeho výkon jsou jedněmi z hlavních důvodů, proč byla pirátská sága tak úspěšná. Nyní vznikají noví piráti. Hrdinou snímku by měl být Jackův syn, zároveň by se zde měla dle dlouhodobých spekulací objevit Margot Robbie. Producenti ale možná došli k názoru, že pokračovat v pirátských dobrodružstvích bez svého hlavního tahouna je celkem risk. Až nyní ale slavný producent oficiálně potvrdil, že k debatám s hercem skutečně dochází a jeho pirátský comeback je tak blíž než kdy dřív. Johnnyho ještě před novými piráty uvidíme před Vánoci jako Ebenezera ve Vánoční koledě. A pak se s ním snad vydáme na další pirátské dobrodružství.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž a večerní pohoda.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový singl přináší skupina 44 v klidu.
3: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
4: Cukr a bič, děkuji.
3: Tak to je v klidu.
5: 44 v klidu.
6: Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: Kroměříž.
1: Přinášíme svět techniky na rádiu Kroměříž. Nové studie se zahraničí ukazují, že krátký detox od sociálních sítí, a to kde kdo asi neslyší rád, může výrazně zlepšit psychickou pohodu mladých lidí. Výzkum sledoval mladé dospělé, kteří běžně používali největší sociální platformy a po týdnu bez nich část z nich zaznamenala pokles depresí, úzkosti i problémů se spánkem. Odborníci zároveň upozorňují, že během odpojení může vzrůst pocit osamělosti kvůli omezení online kontaktů. Výsledky naznačují, že omezení digitálního světa může mít rychlý efekt, ale závěry je potřeba ověřit na širší populaci. No jo, ona sice technika hýbe světem, ale bohužel i s tou naší psychikou. Tak zkuste se neodpojovat od rádia Kroměříž, ale radši třeba od těch Facebooků, to bude lepší. Super den vám přejem.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

budeš, budeš rozumem. Zločinci!

0: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Naposledy jsme excentrického piráta Jacka Sparrowa spatřili před 7 lety ve filmu Piráti z Karibiku Salazarova pomsta. Pak přišel nechvalně proslulý soud s Deppovou tehdejší manželkou Amber Heard a ve světle nepěkných obvinění s Johnny Deppem studio přerušilo spolupráci. Depp na to reagoval tvrzením, že se cítí zrazen, a není divu. Do postavy svérázného bukaníra investoval dost času a energie a s jejím vytvořením si dal hodně práce. Nemluví o tom, že právě Depp a jeho výkon jsou jedněmi z hlavních důvodů, proč byla pirátská sága tak úspěšná. Nyní vznikají noví piráti. Hrdinou snímku by měl být Jackův syn, zároveň by se zde měla dle dlouhodobých spekulací objevit Margot Robbie. Producenti ale možná došli k názoru, že pokračovat v pirátských dobrodružstvích bez svého hlavního tahouna je celkem risk. Až nyní ale slavný producent oficiálně potvrdil, že k debatám s hercem skutečně dochází a jeho pirátský comeback je tak blíž než kdy dřív. Johnnyho ještě před novými piráty uvidíme před Vánoci jako Ebenezera ve vánoční koledě. A pak se s ním snad vydáme na další pirátské dobrodružství.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříž.

0: Kněžíče. Tento týden se k němu trochu vrátíme. K významným osobnostem patří spisovatelé. V Kroměříži nese jejich jména řadu ulic. Jiráskova. Alois Jirásek psal historickou prózu. Celkem třikrát byl navržen na Nobelovu cenu. Máchova. Karel Hynek Mácha byl romantický básník a jeho nejznámější dílo je Máj. Nerudova. Jan Neruda byl básník, prozaik, dramatik, novinář a také literární a divadelní kritik. Karla Čapka. Karel Čapek, spisovatel, dramatik, překladatel a novinář. Tylova. Josef Kajetán Tyl byl dramatik, režisér, herec a překladatel. V Kroměříži byl účastníkem Říšského sněmu. Je také autorem textu české hymny. Boženy Němcové, to je nejznámější česká spisovatelka.
1: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
2: Z Domky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž

Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Městská slavnost v Kroměříži nabídne hudbu, gastrofestival i večerní program. Město Uherský Brod oslaví Den evropského dědictví a Boršice nadále vedou šestou ligu.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se v polovině září rozzáří. Od pátku 18. do neděle